Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Pneu servis. Plzeň Sever, pozor. Pneu Hájek je nově v Třemošné v Brožíkově ulici. Kompletní pneu servis pro osobáky i dodávky, prodej pneu i profi opravy aludisků. Volejte 608 245 211. Pneuhájek.cz.

0: ale nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

0: nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
2: Pneu Hájek Plzeň. Kvalitní pneu a motopneu servis. Pneu Hájek Plzeň. Oprava kol a aludisků. Pneu Hájek Plzeň. Široká nabídka letních, zimních a celoročních pneumatik. Pneu Hájek Plzeň. Čištění a plnění klimatizací. Pneu Hájek Plzeň. Rychlost, spolehlivost a profesionalita. Pneu Hájek CZ.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: It's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: On air.
8: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem jsou tu, vítejte u nich. Lidé si mohou znovu koupit dluhopisy republiky. Stát tentokrát nabízí tři typy investic. Krátkodobý flexibond, fixní dluhopis a pětileté protiinflační dluhopisy. Koupit je lze do 28. června minimálně za 1000 korun, maximálně za 3 miliony. Ministerstvo financí počítá s tím, že v aktuální emisi prodá dluhopisy za zhruba 20 miliard korun. Více než 40% nově prodaných aut dnes tvoří elektromobily. Českému automobilovému trhu se navíc daří. Od ledna do dubna si zákazníci koupili téměř 83 tisíc vozů, což je o 2,5% víc než v loni. Roste navíc i výroba. Tuzemské automobilky vyprodukovaly přes 525 tisíc osobních aut. Přestože výroba elektrifikovaných modelů stoupá, zájem zákazníků za očekáváním zaostává. A teď už pojďme na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Františkovy Lázně o tomto víkendu oficiálně zahajují letošní sezonu. Program nabídne tradiční pochod mažoretek a orchestru městem. Otevření trhu na národní třídě, hudební vystoupení anebo představení pro děti. Probíhat bude celý den až do večera a vstupné na všechny akce je zdarma. Ze západu Čech Bára Purkartová.
13: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
11: Dnes čekáme většinou zataženou ráno a dopoledne občas s přehaňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou úplně. Dnešní odpolední teploty je mezi 14 až 17 stupni Celsia.
14: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
15: Weekend
14: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
16: Hezké dobré ráno, s námi je to taky Filip Lejček, doufám, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne. 7:03, dneska nás toho, přátelé, kamarádi, čeká strašně moc. Hit, který vás rozseká, narozeninová ruleta, taky váš oblíbený podcast, taky přijde kapela Botox a budeme mít tady dobrou náladu, skvělou muziku, skvělý hity, no a hlavně tady budu já a Filip, že jo. Tak startujeme právě teď, protože ten víkend je nejlepší na Hit Rádiu. Dobré ráno.
14: Hit Rádio FM+.
17: Thank you, far too kind.

0: Hezké ráno, 16. květen, pár minutek po 7. sobota, s vámi Leona a Filip. Tak pojďme společně pogratulovat českým hokejkám. Včera totiž vstoupili do mistrovství světa v hokeji proti Dánsku výhrou 4-1. Tleskámen, kluci měli happy day. Uvidíme, jak to dopadne dneska. Soupeře jsme rozebrali totiž jako domeček z lega a dneska nás právě čeká Slovinsko. Zase až po 8. večer, takže je mi jasný, jaký budete mít program na dnešní večer. Dokonce letos na mistrovství světa v hokeji bude na Mladých Puškách. Víš to, Fildo?
1: No, bude na Mladých Puškách, protože víme, že naše hvězdy jako třeba David Pastrňák nebo Zacha a další, nebo třeba Martin Nečas, který pořád hraje NHL, tak nejsou, takže to zůstane na Mladých. No, já jsem se teď díval, že vlastně i podle toho, jak to vypsali bookmakersi, tak jsme teď šestí favorité až.
0: To znamená, to bychom všem zavřeli klapačku, jak se říká, kdyby jsme opravdu ukázali neuvěřitelný výkon. Já věřím, prostě já věřím. Je pravda, že český výběr má jeden z nejnižších věkových průměrů za posledních 10 let. Mladé kluky čeká prostě něco jako, já nevím, řekněme tomu třeba školní výlet pod dohledem staříčka, učitele a kapitána Romana Červinky. No, naše obrana je tak mladá, že jim prostě kustodí místo jonťáku míchají krupicovou kaši. Tu bych si by the way dala taky dneska ráno.
1: Tak ji můžeš jít připravit. A já budu zatím obdivovat Romana Červenku, který včera dával na 3-0, opravdu, jak si říkala, takovej velký tatínek. No, pokud chcete, můžete si třeba na Čechy vsadit, já se tady dívám podle sázkovek, aktuálně kurz 13, takže kdybyste dali 100 korun, tak můžete mít 1300 korun, to je nádherný číslo.
0: Hele, ale zase na druhou stranu, když jsme vyhráli, když nám někdo věřil?
1: No, málo kdy, no.
0: No, takže kluci, do toho! Hey boy, tohle je pro vás. Pro náš nároďák. Verona, hej boj, dobré ráno.

0: Benson Boone, Beautiful Things, dozněli z Eteru Hitrádia 3 minutky po čtvrt na 8. Hezké dobré ráno. Pojďme se podívat, co nám ten dnešní den, 16. květen, přináší. Dneska je totiž jakýsi mezinárodní den lidí, bez kterých bychom si nedokázali představit vůbec fungovat. Den číšníků a servírek, Fildo.
1: No, to jsou důležití lidé, my jsme se tady vlastně bavili, že to je taková nevděčná práce trošku.
0: Ano.
1: Protože my to bereme automaticky, přijdeme, někdo nás obslouží, odnese talíř. No, když jsme spokojení, sice je to jedna z mála profesí, kde dostanou zaplaceno něco navíc dýško, ale zase je pravda, že o to majitele dávají nižší základ.
0: Takový je
1: tady zvyk, takže ono je to prašťakou hoď, ale všem číšníkům, servírkám tedy, klobouček dolů, aspoň tady těm slušným, protože i já zažil někdy takový ty, dá se říct, napěst, že
0: prostě
1: neměli den, anebo se takhle chovají každý den.
0: Ne, nadarmo se říká zákazník náš pán, ano. A to v jakémkoliv odvětví, nebo náš posluchač náš pán, že jo? Co si budeme?
1: To my máme
0: takže
1: takhle.
0: My jsme strašně rádi, že vás máme a jsme rádi, že máme i číšníky a servírky, takže dnešní den patří vám a na oslavu posíláme Sean Paul, Dua Lipa a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi a hezké ráno.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Na výlet?
7: Ano.
6: Jak?
7: Autem.
6: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
7: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
6: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
7: Olympia Plzeň. CZ.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: Atava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům Airweb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
16: Proto.
15: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie, s vámi Filip a Lea. Doufám, že máte krásné dobré ráno a tenhle song vás zaručeně roztančil. Pokud někdo z vás vstáváte a dáváte si takovou tu svoji ranní kávu, tu ranní rutinu, snídaní čajíček, tak ranní update s Filipem rozhodně nesmí chybět. Ranní
1: update. Na úvod něco pro milovníky adrenalinového koupání. 30-letý turista si spletl slavnou římskou fontánu di Trevi s veřejným bazénem a skočil do ní parádní šipku. Italská policie ale pro jeho sportovní nadšení neměla pochopení a z vody ho vylovila dřív, než stačil říct buongiorno. Novozélanďan vyfasoval pokutu přes 12 000 korun a hlavně doživotní zákaz vstupu k této památce.
0: Tak my mu řekneme arrivederci.
1: Grotesku jako z komediálního snímku zažili v Liberci. Tamní kriminalisté vyšetřují nepovedenou loupež, při které chtěl zloděj ukrást pokladnu s penězi. To se mu povedlo, ale při útěku narazil do kolem jdoucího, upadl na zem a pokladnu i s lupem ztratil. Na odškodné ve výši 24 000 korun vysoudil na cestovní kanceláři německý turista za to, že na dovolené v Řecku nemohl najít u hotelového bazénu volné lehátko. Přestože stávalo velmi brzy, možná to znáte také, byla všechna místa už rezervovaná tím, že jiní hosté na lehátkách nechávali své ručníky. To je klasika taková.
0: Taková ta ručníková hra, já bych vraždila za tohle a zakázala to úplně všude.
1: Je to přesně tak, my jsme kdysi v Turecku stávali třeba v 5.30 s přítelkyní, tak kdy jsme se střídali jednou já, jednou ona. No a šli jsme tam ty ručníky dát, protože jinak to nešlo, že jo, tam už 5.30 bylo třeba 4 volný lehátka jenom z 20.
0: Katastrofa, zakázat tohle, teď už Lady Gaga a The Dead Dance.

0: Harris, John Newman a jejich Blame. Hit Radio s vámi takhle z rána 7 hodin 39 minut aktuální čas a my pro vás máme samé dobré zprávy. Co byste řekli tomu, kdybychom vám dali hit, který vás rozseká a vy byste k tomu vyhráli robotickou sekačku za jeden jediný song. Co a jak udělat, mrkněte na web hitradio.cz. Klikněte na soutěže a tam to všecko máte. Jeden jediný song, o který si napíšete a když ho uslyšíte s vaším vzkazem, je to doma. Pak stačí zavolat ke mně do studia na 800 937 937. Taky bude narozeninová ruleta. Budeme mít tady dneska podcast Báry Divišové, hity na přání k vaření a taky hudebního hosta v podobě Honzy Kopečního, Péti Ryšavýho, kapely Botox. Takže máte se dneska na co těšit. Tak já jsem strašně ráda, že jsem tady dneska s vámi. Že jsem vstala, i když se mi dneska nechtělo, ale co bychom pro vás s Fildou neudělali. Kelly Clarkson za chviličku nebo Sweet Caroline, to vás zaručeně z postelí probere, tak buďte s námi dál a hezké dobré ráno.
1: V Kauflandu fandíme hokeji

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
1: Čau, Viktoriáni. V neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktory. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
2: Ať stále vítězí Viktoria.
3: Chceš pomáhat? Tak odpal.
4: Cože?
3: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, za minutku 8 hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je český zástupce Daniel Žižka s písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem J.J. Coby. V oblasti někdejšího lomu československé armády vrcholí rekultivace a vznikají nové cesty. Propojit mají Krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Turisté budou mít k dispozici lavičky i odpadkové koše. Zajímavá místa si lidé mohou prohlédnout také při virtuální procházce. A pojďme také na sport. Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2 a zajistili si pro příští sezonu místo v Lize mistrů. Dvěma góly a asistencí ve druhém poločase přispěl k výhře domácích a posunu na čtvrté místo v tabulce Ollie Watkins. Pátý Liverpool drží poslední příčku zajišťující účast v elitní evropské soutěži s náskokem 4 bodů před Bournemouthem, který má zápas k dobru. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Umění provazochodců dnes můžeme obdivovat na hradě Kašperk. Doslova se zatajeným dechem budeme moci pozorovat tuto nevšední podívanou, kdy provazochodci vyrazí na procházku po laně mezi věžemi hradu ve výšce zhruba 27 metrů. Akce probíhá až do 16 hodin. Ze západu Čech Bára Purkartová.
8: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
6: Pokud plánujete vyrazit někam na procházku, nechte to spíše na odpoledne, kdy se bude vyjasňovat. Teď ještě ráno přeháňky, déšť, odpolední maxima na 16 stupních Celsia.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: No jo, jsem tu s vámi, společnost mi také dělá Filip Lejček, hezké dobré ráno. O víkendu má být zima a deštivo, ale užívejme si to, protože údajně letošní léto bude mimořádně horké. Udeří je El Niño, o tom za chviličku. Teď už Mikolas a nebo Robbie Williams, tak hezkou sobotu.
9: Hitrádio FM+.
11: 1, 2, 3.

0: finally love my life. Robbie Williams. A vaše Hit Radio, 7 minut po 8 hodině, hezký dobrý den. Já jsem tady zmiňovala, že o víkendu má být zima, deštivo, když se podíváme ven z našeho vysílacího studia uprostřed naší nádherné metropole, tak je tam zima, deštivo, sichravo, prostě hnus. Takové to počasí, prostě nikam nevylejzejte, zůstaňte doma pod peřinkou, dejte si snídaní do postele, oběd, sváču, večeři, koukejte na něco hezkého a je vám fajn. Každopádně ale pojďme si to užít, protože údajně letošní léto prý bude mimořádně horké a udeří jev El Niño.
1: A můžeš nám teda říct, co to El Niño nebo Niño Niño znamená?
0: Hele, já nevím, kdo to vymýšlel, jo, ty jména. To zní jako jméno pro, já nevím, třeba roztomilého španělského kluka. Hele, de El Niño, buenos días, El Niño.
1: A protože jako rozpálené je takzvaně hot pro ženský, že jo?
0: No, ale možná tak ve skutečnosti je to spíš naštvaný vyhazovač s autogenem. Takže tenhle zlomyslný klimatický jev nás má o prázdninách pěkně propec do zlatova, do křupava, ne-li až do černa. A možná je čas začít se potírat takovou tou marinádou, víš, a skupovat klimatizace a větráky, dokud jsou vlastně levné, protože opravdu hrozí tím, že to léto bude abnormálně horké.
1: To je klasika. Teď je zima pořád a za měsíc, aby nebylo 35 stupňů, že jo?
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím na následující dny.
1: Následující dny, tak zítra se trošku oteplí a pak to půjde postupně, jo? V pondělí kolem 19 stupňů, úterý, středa 20, čtvrtek 21 a od pátku, ten příští víkend, tak už by mělo být až 24 stupňů Celsia, což si myslím je taková ideální teplota. Už je jako teplo, ale není to takový to strašný vedro.
0: Ještě. Já si myslím, že se může stát to, že vlastně my jeden den tady máme 25 a najednou druhý den to spadne na 12. Tak aby jsme se potom nedivili, že od toho příštího týdne tady už budeme mít 35. Takže přátelé, ať je to jakkoliv, prostě klimatizace, větráky do zásoby, protože mistr El Niño, buenos días, por favore. Možná fakt přijde, tak opatrně na to, jo? Pojďme radši hrát. No Doubt, Don't Speak a taky Kamarád, tak hezké dobré sobotní ráno.

0: Nezapomeňte naše Hit Radio sledovat taky na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, ať vám vlastně vůbec nic neunikne. Taky můžete sledovat Filipa Lejčka, Lea Giongios, to je zase můj profil, tak budeme rádi, když spolu budeme spojení i po té online stránce. Za chviličku Kytlároj, Every Living nebo The Sound of Silence a samozřejmě ranní porce zpráv, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
3: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Silence.
1: The Sound of Silence, ranní update právě teď.
2: Ranní update.
3: V německé čokoládovně došlo k technické závadě, kvůli které vytekly na silnici tudy tekuté mléčné čokolády. Hasiči museli celou ulici doslova odsekat krumpáči, protože čokoláda v chladu okamžitě stuhla. Místní starosta tak s nadsázkou prohlásil, že šlo o nejsladší dopravní kolaps v historii města.
1: To se divím, že všichni nevylezli z těch aut a nezačali to lízat.
3: No a tady je právě napsaný, že ten starosta obyvatele zklamal, lízat asfalt z hygienických důvodů přísně zakázal.
1: Naprosto chápu.
3: V americkém Ohio zachránil domácí papoušek rodinu před jistou zkázou, když v kuchyni uprostřed noci začala hořet mikrovlnná trouba. Pták začal věrně napodobovat zvuk požárního hlásiče, který sám ještě nestihl zareagovat. Svým hlasitým křikem probudil majitele, kteří stihli požár včas uhasit. Papoušek byl vyhlášen hrdinou ulice a prý dostal taky novou klec.
1: To je skvělý.
3: Na poctivý instalátor z Texasu opravoval protékající toaletu v obřím mega kostele v Houstonu. Když rozebral sádro kartonovou stěnu za záchodovou mísou, vyvalily se na něj stovky obálek plných hotovosti a šeků. Ukázalo se, že jde o peníze z masivní loupeže, která se v chrámu odehrála o 7 let dříve a policie si s ní nevěděla rady. Dostal nálezný od církve jenom 500 000 korun.
1: Kolik tam bylo celkem?
3: No přes 10 milionů korun tady v těch šikách autovoč. To je docela nefér, viď? Ale že dostane jenom půl míče. Chudák,
1: ale
3: jeden instalatér.
1: Ale aspoň něco.
3: Je to tak.
1: Teď už vlci, Mirai, taky Golden a Black Eyed Peas. Hezké ráno.

0: Black Eyed Peas. Hezké dobré ráno. Za pár minutek už dopoledne. Ty se mi nespěj, Filipe, by přeskočil hlas.
1: Že nejseš vůbec připravená na to vysílání. To jsou samý srandičky tady, přátelé, žádná odpovědnost.

0: Bobřík.
1: Prostě ostravský bobr tam vylezl z potoka a pořádně prohnal holku se psem.
0: Bobr prohnal holku se psem, jo?
1: Ano, zvířata už mají prostě dost toho, jak jim lezeme do revíru s mobily v ruce a no. chceme si je fotit jako plišáky. Takže až prosím vás, uvidíte někde bobra, zapomeňte na všechny ty propagandy o malých bobrech, jo? No. Co jdou spát. Když jde malý bobr spát,
0: jako já byl
1: spát.
0: V sauně minule, no. I tam se dají vidět.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem inženýr Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti Intercora. Co stojí za jeho úspěchem v podnikání? Na čem si opravdu zakládá při stavbě obchodních center? A v čem bude výjimečné to nejnovější v Klatovech? Nejen to uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
4: Chcete zažít něco netradičního?
5: Nevíte, kam s rodinou na kole?
4: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
5: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
4: Uslyšíte historickou hudbu.
5: A děti zabaví divadelní představení.
4: Užijte si kulturu pod širým nebem.
5: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.

0: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tady, vítejte u nich. Neukončená válka v Perském zálivu nutí lidi měnit plány na dovolenou. Někteří se bojí, aby v případě obnovených bojů mezi USA a Iránem nebo kvůli nedostatku leteckého petroleje někde neuvázli. Dalším problémem jsou rostoucí náklady. Cestující také více odkládají svá rozhodnutí na poslední chvíli. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujairah. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na Irán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou. A pojďme také na kurty. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství. Se španělsko-americkou dvojicí Kristýna Bučaová a Nicole Melicharová-Martinezová prohráli 2-6. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siniaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze 4. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Bájný loupeživý rytíř Radouš vás i dnes nechá nahlédnout do své temné minulosti. Jeho legendu a také několik možná krutých příběhů si můžete vyslechnout v areálu Hrady Radyně, kterým vás jeho někdejší pán dokonce i sám provede. Stejná akce pak proběhne ještě ve dvou červnových termínech.
8: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry@ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
6: Plán na sobotu jasný, teď ráno ještě odpočívat, být třeba v posteli, protože budou ještě přehánky a déšť. Odpoledne se ale začne vyjasňovat a teploty vystoupí až na 17 stupňů Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A máme tam nezapomenutelný zážitek pro 2 osoby. Tak kdo z vás to dneska bude? Kolem 10:30 jdeme na to, do té doby činasky Ed Sheeran právě teď.
9: Hit Radio FM+.

0: Sheeran. K mistrovství světa v hokeji pojďme si říct důležité infošky. Hraje se ve Švýcarsku. Co mě tak koukáš zase?
1: Infoška, dobře, gratulka, jedem.
0: Tak si pojďme dát o téhle zemi několik drbů, normálně veřejně dostupných. Takže za prvé, po 10. večer tam nesmíte splachovat kvůli nočnímu klidu.
1: A co se dělá teda potom, když náhodou
0: asi
1: člověk...
0: Asi spláchnou ráno.
1: Až ráno, dobře.
0: Nevím.
1: Tak si toho dáš hodně, prostě náhle to přijde a ježišmarja, no tak já to tam nechám do rána.
0: Další, za druhé, protiatomové kryty tam mají skoro pro všechny. Mm-hmm. Za třetí, můžete chovat minimálně dvě morčata.
1: Minimálně?
0: Ano.
1: Jo, musí být dvě, aby prostě jednomu nebylo
0: ano.
1: smutno.
0: Mm-hmm. No a jejich plán obrany při případné invazie, okamžitě zničit všechny mosty. A to je v případě téhle země fakt smrtící.
1: Mm-hmm. To jsou zajímavé věci teda. To jsem nevěděl o Švýcarsku. Viděl jsem, že jsou bohatý tam oproti Čechům, ale že nesmí splachovat po desátý. To si odnesu asi z tohohle vstupu a beru si to do celého života. To je dobrá zpráva.
0: Že jo, buďme rádi za to, že žijeme v České republice.
1: Bych chtěl spláchnout na prázdno.
0: Klidně i po desáté večer. Hezké dopolko.

0: Ahoj, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 9:45. Vy víte, co přicházíte. Vy to znáte, to už je prostě tak zaběhlý, nedílnou součástí víkendového vysílání na Hit Radio. Já už vidím, že mi tady zvoní pevná linka, takže ano, přátelé, kamarádi, narozeninová ruleta čeká dneska na někoho z vás. Co takhle romantika ve dvou? Ne v kině, ne na večeři, ale půjdete spolu do divadla. Na ten živý obraz, na živé hraní. Užijete si jeden druhého. Tak přátelé, 800 937 937 volejte právě teď. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny. To je podmínka naše pro vás. A já se těším, komu uděláme radost. Tak volejte právě teď.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Na výlet?
7: Ano.
6: Jak?
7: Autem.
6: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
7: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem?
8: Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. No, I can't take one more step towards you.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. 9.30 aktuální čas a jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Haló, haló, kdo je na telefonu?
1: Ahoj, na telefonu Laduš Komutová.
0: Ahoj Laduš, jakou máš sobotu?
1: Nádhernou.
0: Co to znamená?
1: No teď rychle uvařím a pak jdeme na narozeniny, takže nádhernou. Takže, a mám volno, takže
0: no, tak
1: bomba.
0: No tak skvělý. A kdo má narozeniny? Prozrať.
1: Ježiši, no narozeniny má hodně lidí, ale já budu chtít pro moji dceru nechat zahrát.
0: Jak se jmenuje?
1: Kristýnka.
0: Kristýnka, a kolik je jí let?
1: 26 jí bylo.
0: 26, dobře, já už si
1: ale
0: to tady
1: je
0: píšu.
1: Je to Kristýnka.
0: A potřebujeme vědět to datum, kdy ty narozeniny má.
1: 2.5.2000 se narodila.
0: Takže 2.5., tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 2.5. a na tobě bude vybrat si z jednotlivých ukázek, které ti zahrajeme, jsou to hity, které ovládají hudební žebříčky světových hitparád. My ti jednu z nich zahrajeme, společně ji pošleme tvé dceři Kristýnce a taky možná tady bude nějaký nezapomenutelný zážitek. Pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Dobře.
0: Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Romantika, Chris Isaak, Wicked Game.
1: To ne, jedeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Vrátíme se do 90. let. Rodina vlasáčů, Kelly Family and Angel.
1: To taky nenecháme tu třetí.
0: Dobře, roztáčíme ruletu po třetí. Oblíbená kapela mého kolegy Filipa Lejčka, Backstreet Boys, no. Quit Playing Games With My Heart. Tak co?
1: No, to tu necháme.
0: Jo, tu bychom nechali tak či onak, protože to je ukázka s číslem 3. Tak Ladunko, prosím tě, teď pojď sdělit cokoliv máš na srdíčku. Jestli chceš někoho pozdravit, sdělit něco své dceři, tak teď máš ten prostor jenom pro sebe. Pojď na to.
1: No, určitě bych chtěla popřát ještě jednou dceři, hlavně ať je šťastná. Hlavně prostě, ať je šťastná a spokojená. To je, pak budu šťastná já.
0: To je hezký.
1: Takže to je prostě pro ní jenom. Ježíš, a pozdravit hlavně mojeho manžela bych chtěla pozdravit. Maminka bude mít narozeniny, takže tu taky. A všichni lidi, co mě znají, vás do studia. Prostě protože jste úplně perfektní, no, a úplně jste mi udělali nádhernou sobotu.
0: Ty jsi zlatá. Ladunko, prosím tě, ty jsi říkala, že jsi z Chomutova. Jak často jezdíš Chomutova. Do Prahy?
1: No, teď jsme tam byli zrovna.
0: Fakt? Pátek. A co jste tu dělali?
1: Vezli jsme mamku k tetě.
0: Tak já myslím...
1: Ale nemáme to daleko, Prahu, nemáme daleko.
0: Že si díky Allegrii, což je firma na zážitky, uděláte výlet znovu, protože vy dostáváte dva lupeny na představení do divadla Radka Brzobohatého, dle vlastního
1: Ježiši.
0: Výběru.
1: Fakt,
0: takže,
1: jo. No, no jasně. To miluju, Radka Brzo, ježiši, no.
0: No tak to bude skvělý. No to je krásný. To my máme taky, když ty máš husinu. My máme radost, že vy máte radost.
1: No. To je nádherné. A podle svýho výběru, jo?
0: Ano.
1: Tyjo, to je bomba.
0: Můžeš si dát komedii, muzikál nebo klasiku, protože divadlo Radka Brzobohatého si vydobilo své postavení mezi velkým množstvím neustále vznikajících konkurenčních divadelních souborů. Takže já si myslím, že určitě si to užijete. Vydrž nám na telefonu. A za chvilku si tě vezme tady kolega Filipek.
1: Filipek si mě veme.
0: Filipek si tě vezme, ano.
2: Přesně tak. Nemusí tě na telefonu a jdeme na to.
0: Zapíše si údaje, abychom věděli, kam taky ty lupeny poslat, co si vybereš.
1: Jasný.
0: Každopádně užijte si oslavu, mějte krásný den. A taky, Backstreet taky. Boys posílám za tebou. Ladunko, ahoj.
1: Děkuju, ahoj, ahoj.
0: Takhle jednoduchý to je prostě, jo? Přátelé, já mám radost, když vy máte radost. Fakt, mám normálně úsměv na tváři. Teď už quit playing games with my heart.

Gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, taky Lea a Filip s vámi. Hezké dopoledne. Po 10. hodině tady budou vaše oblíbené hity na přání k vaření, ale pozor, taky hit, který tě rozseká, aneb někdo z vás si vyhraje robotickou sekačku za jeden jediný song. Mrkněte na web hitradio.cz, tam to všechno máte a po 10. hodině stačí jenom pozorně a dobře poslouchat. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a zavoláte nám zpátky do 10 minut, tak sekačka je doma. A do toho pište vaše songy na přání k vaření na 777-937-777. Jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Za chviličku Lorin, Rose, Bruno Mars anebo Ram Pam Pam. Hezkou sobotu.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Tisíce turistů dnes vyrážejí na legendární pochod Praha Prčice. Pro 59. ročník je připraveno 21 tras, od dětských a cyklistických až po tu nejtvrdší, 70-kilometrovou přímo z Prahy. Podmínkou účasti byla letos povinná online registrace předem. Od vzniku této naší nejmasovější tradice uplynulo už 60 let. Oblíbená četovací aplikace WhatsApp již brzy zavede novinku v odesílání zpráv. Ty budou moci nově zmizet nejen po uplynutí určité doby, ale i po přečtení příjemcem. Funkce je v současnosti testována, uživatelům má poskytnout větší soukromí. Doposud WhatsApp uživatelům nabízel možnost smazat z četovacích vláken zprávy v časových limitech 24 hodin 7 dní nebo až 3 měsíců. A pojďme také na fotbal. Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí s 12. týmem tabulky Bundesligy smlouva a novou nepodepíše. Za Union odehrál Král 53 soutěžních zápasů a jediný gól střelil v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Do Bundesligy přišel před 3 lety nejprve na hostování a později na přestup ze Spartaku Moskva. V sezóně 24-25 hostoval v Espanyolu Barcelona. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Františkovy Lázně o tomto víkendu oficiálně zahajují letošní sezonu. Program nabídne tradiční pochod mažoretek a orchestru městem. Otevření trhu na národní třídě, hudební vystoupení anebo představení pro děti. Probíhat bude celý den až do večera a vstupné na všechny akce je zdarma. Ze západu Čech Bára Purkartová.
9: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. interiery@ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
7: Dopoledne ještě dnes čekáme místy déšť nebo přehánky, odpoledne se ale začne vyjasňovat a i teploty poměrně příjemné až na 17 stupních Celsia.
10: Takže bude sluníčko?
7: No moc nebude, ale bude příjemně.
10: Ale z éteru Hit Radio slunce svítí. Hit
6: Radio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké dobré dopoledne, hit, který vás rozseká. A neb můžete vyhrát robotickou sekačku za jeden jediný song. Tohle přesně bude v následující hodince, minutách, vteřinách. Já nevím, ale cítím v kostech, že to bude hodně brzy a někomu z vás uděláme velkou radost. Každopádně k tomu budeme hrát hity na přání k vaření, jako teď Pharrell Williams nebo Rihanna. A co bude dál, tak je na vás. 777 937 777.
6: Hit Radio FM Plus.

hity na přání k vaření. Jdeme se podívat na vaše SMSky, které nám píšete a stále dál psát. Můžete na 777-937-777. Ahoj Leo, tady Pavel. Kdyby to šlo, tak bych chtěl pro moji ženu Dagmar zahrát hit, který je jen a jen pro ní. Vždy to nej, a to duet Lady Gaga a Bradley Cooper. A to vše jen se vzkazem, jen tak z lásky. Díky, Pavel. Pavlíku, příště mi ještě napiš, co dneska budete vařit, baštit, jestli ji třeba z lásky uvaříš. A samozřejmě duet Lady Gaga a Bradley Cooper vám zahraju strašně moc ráda.

0: hity na přání k vaření. Juanes La Camisa Negra. Pokračujeme dál. Ahoj Leonko, dneska vaříme co dům dá. Vlastně ještě vůbec nevíme, ale prosím, zahraj pro moji milovanou Julinku, Petrušku a taky Naďu píšeň Anytime You Need a Friend od Mariah Carey. Uděláš nám velikánskou radost. Díky moc, jste super a pozdravuj Davida. Asi mysleli Filipa.
1: Už fakt ale začíná být z toho hodně smutný.
0: On je potom Filip strašně smutný, přátelé. To není David. Davida máte ve snídaní šampionu a Filip je v centrálním vysílání o víkendu a někdy vlastně Davida zastoupí výjimečně.
1: A to vůbec nevadí. My si děláme legraci. Můžu být pro vás i klidně vaším Davídkem, jak se tady říká. Filipek, Davídek, to je celkem jedno. Davídek je můj bratr, takže já jsem zvyklý na to.
0: Takže Mariah Carey za moment, taky Benazi Bros a aby toho nebylo málo, pokud někdo z vás uslyší vzkaz do vysílání, takzvaný hit, který vás rozseká, nezapomeňte volat potom na 800 937 937. Cítím v kostech, že někomu dneska, za chvilku možná, rozdáme sekačku.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Belisima.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Belisima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Belisima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Kluc domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
2: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
3: Drž mi kabelku.
2: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.

0: www.tour.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Waterfall, 10 hodin 30 minut. A já, přátelé, já to cítím v kostech, protože někomu z vás jdeme dělat radost a dáme mu sekačku. A nejen tak leda jakou sekačku, my tady totiž máme něco skvělého, co budete využívat celé léto.
1: No, pokud samozřejmě nemáte jenom balkon doma, to by to potom jezdilo trošku na prázdno. Máme pro vás robotickou sekačku Honda Mimo HRM40E v hodnotě 16 000 korun, přátelé.
0: Co jste pro to museli udělat? Napsat na náš web Hit Rádia, kde vyplníte krátký formulář a označíte takový ten hit, který vás rozseká. Každý z nás má hit, který nás vždycky rozseká. Takový ten, který nám okamžitě zlepší náladu. Takže přátelé, kamarádi, já jsem právě teď vylosovala dámu, dívku, slečnu Šárku Dostálovou. Pokud jí máte někde ve svém okolí, rychleji dejte vědět, že právě teď zazní její vzkaz a taky píseň. A ona, když nám do 10 minut zavolá zpátky, tak ta sekačka je jenom a jenom její. Takže Šárko Dostálová, ta napsala, která písnička může lépe vystihnout, že robotická sekačka Honda Mimo poseče trávu ve všech směrech a najde si ji tak či tak. Navíc u této písničky není možné zůstat v klidu, což doufám, že s Mimoněm by bylo naopak, a přála si zahrát One Direction, One Way, on another, da-da-da-da, takže Šárko, tvůj song letí za tebou právě teď a tvůj čas startuje taky právě teď.

0: for another. Tak tohle je ten hit, který nás rozseká, který rozseká Šárku Dostálovou. A jestli pak Šárka dostane sekačku Honda Mimo? Máme Šárku na telefonu nebo ne? Halo, halo.
1: Ano, jsem tady, zdravím.
0: Ahoj Šáry, tak jaký je to pocit slyšet takhle svůj vzkaz a vyhrát sekačku značky Honda Mimo?
1: Je to úžasný pocit a na tuhle písničku jsem nikdy tak netancovala, jak teďka během toho, co hrála.
0: A co jsi dělala u toho, nebo vyčkávala si opravdu od rána, jestli ta píseň zazní nebo ne, nebo tvůj skáč?
1: Ano, ano, čekala jsem, dokonce manžel právě s dcerami jel teďka plavat a říkal, jdeš s náma? A říkám, zbláznil se, já budu sedět u rádia celou dobu a vytratilo se to.
0: No tak to je skvělý, takže máš krásný pocit v sobě a sobotu hned lepší.
1: Přesně tak.
0: Tak
1: a
0: aby
1: myslím,
0: si...
1: že celý víkend a celý týden bude super.
0: To je krásný. Je to takové to chytré sekání bez starostí. Přesně tohle je Honda Mimo.
1: Přesně tak, přesně tohle potřebujeme.
2: No a navíc, ona se ta sekačka hodí skvěle pro ženy, protože má jenom 7,5 kilo, to skutečně uzvedne každý. Navíc je tichá, automatická a co je super, já jsem si vždycky myslel, že tyhle sekačky jsou na malou plochu, jsou až do 400 metrů čtvereční, takže to poseká
0: zahrada.
2: V obrovskou i haciendu s pozemkem.
0: Máte zahradu?
1: No, máme zahradu právě velkou, myslím si, že to bude kolem těch 400 metrů, no, takže ideálně.
0: No tak to je
1: uvidíme,
0: paráda. Tak já mám radost, že ty máš radost.
1: No obrovskou, obrovskou, děkuju moc.
0: Co bys vzkázala posluchačům Hit Rádia?
1: Ať mají krásný den, i když je propršený a ať zkouší volat do všech možných vašich soutěží, že se to vyplatí.
0: Že jo, já to
1: jo,
0: říkám
1: ano.
0: Furt. Měj se krásně, taky vydrž na telefonu, ať víme, kam tuhle skvělou sekačku Honda Mimo poslat. Měj se hezky, ahoj.
1: Nashledanou pro všechny.
0: Přátelé, a vy nesmutněte, protože tohle od nás není všechno. My těch sekaček tady totiž máme víc. Jo, jo. Web hitradio.cz, mrkněte, vyplňte tam ten formulář a někdo z vás dostane další kousek, protože tohle léto bude jenom vaše s krásně posekanou sekačkou, teda sekačkou posekanou.
2: Zahradou, touhle sekačkou Honda Mimo.
0: Já jsem z toho tak v rozpacích, protože já miluju dělat prostě radost našim posluchačům, takže sekačka Honda Mimo čeká stále, ještě jedna na někoho z vás.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Hit Radio FM Plus.

0: Hity na přání k vaření hrajeme výjimečně o hodinku dříve, protože po 11. hodině vás čeká podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Každopádně jdeme na vaše SMSky. Ahoj, dnes jsme si s kolegyní dali pracovní sobotu v práci. Chtěl bych vás poprosit o nějakou 90-kovou vypalovačku, ať nám to trochu utíká. Je to úplně jedno, jakou, výběr nechám na vás. Děkuji, s pozdravem posluchač Lukáš. Tak Lukino, a zdravíme i tvoji kolegyni. Co říkáš téhle vypalovačce z 90. let? Seven, Is It Love, za moment z éteru Hit Rádia letí přímo za vámi na tu vaší víkendovou šichtu. Dál taky Nico Santos, Indila anebo Mirai Trips a jejich hit Dokola. No a jak jsem zmiňovala po 11. podcast na jedné vlně.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
4: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tady, vítejte u nich. Chystáte se autem na letní dovolenou na jih, pak pozor na navigaci, její rady vás totiž mohou vyjít dost draho. V Rakousku a Německu od začátku května znovu platí přísné pokuty za sjíždění z dálnic s cílem obět kolony. Sousední státy tak chrání lidi v malých obcích před náporem tranzitní dopravy. Zákazy mají sice své výjimky, ale pokud do vesnice podél dálnice vloženě nemíříte, bude bezpečnější zatnout zuby a kolonu na hlavní trase prostě přečkat. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák, vystupující pod jménem J.J. Koby. A pojďme také na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Umění provazochodců dnes můžeme obdivovat na hradě Kašperk. Doslova se zatajeným dechem budeme moci pozorovat tuto nevšední podívanou, kdy provazochodci vyrazí na procházku po laně mezi věžemi hradu ve výšce zhruba 27 metrů. Akce probíhá až do 16 hodin. Ze západu Čech Bára Purkartová.
8: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
6: Bude tažen s přeháňkami, výjimečně by se mohla vyskytnout také bouřka. Večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty nakonec dnes až 15 stupňů Celsia.
9: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
10: 11:03, Bára Divišová, její podcast Na jedné vlně, která si tentokrát k rozhovoru v podcastu Na jedné vlně pozvala Davida Netuku. Takže buďte s námi, poslechněte si, je to velmi zajímavé a nezapomeňte, že potom celý hodinový podcast najdete na YouTube Na jedné vlně s Bárou Divišovou. K tomu skvělá muzika a brakadabra Lady Gaga právě teď.
9: Hit Radio FM+.

0: Dobrý den, díky, že jste se naladili. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí David Netuka, což je přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Vojenské ústřední nemocnice.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Kolik toho o mozku dneska vlastně víme?
1: Třeba ta hybnost, zrak, čich a tohle fungování, tak to je velmi dobře prozkoumané. Pak ta složka, která je nejdůležitější, to, co dělá člověkem, jsou to psychologické aspekty a paměťové aspekty. Paměť je už taky dobře, ty okruhy jsou prozkoumány, je složité to ovlivňovat naštěstí. Naštěstí nejsme v situaci, že bychom tu paměť mohli nahrazovat nějakou třeba hlubokou mozkovou stimulací a najednou teďka měnit paměťovou stopu u pacientů. A to, co nejdůležitější, co dělá člověka člověkem, jak se chováme, jak vystupujeme, to je tak složitá materie, že to podle mě nikdy se neprozkoumá do detailu a nikdy to nebude tak, že tady ukážeme na toto místečko, to je jenom jediné místečko, které způsobí, proč tenhle člověk se takhle chová nevhodně v této situaci. Je to komplexně zapojený systém, miliard těch mozkových buněk a těch propojení, takže proto ty odhady jsou strašně složitý, ale samozřejmě zkoumat se bude dál a já hlavně věřím, že do budoucna budeme schopni lépe napravovat chybějící funkce. Věřím, že nebudeme napravovat chování lidí, ne, že se vrátí doba psychochirurgie, ale že budeme schopni to, co je nějak poškozeno úrazem, nádorem, krvácením a jinak, tak vylepšovat to, ano, to fungování.
0: Nakolik tedy lidé využívají nebo nevyužívají ten svůj mozek? Jak se koukáte na tyto teorie, jako vlastně jo, kapacita ve svém oboru?
1: To jsou vždycky jakoby teorie o tom, kolik je rezervní kapacita, jestli to používáme na 20%, 25%. Kdybychom je dokázali teďka my cíleně přeprogramovat, abychom třeba u vás změnili třeba nějaký proces sportovní, třeba si dokážu představit, že nejste profesionální tenistka a teďka my vám zapojíme nějakou oblast mozku a ty pohybové vzorce se vám tam nastaví a budete hrát jako, byť už v důchodu můj oblíbený jako Roger Federer, tak to fakt jako není ta situace. To se nemusíte toho bát, že takhle bychom vylepšovali naše lidi a takový to strašení z dílny Maska o tom, jak budeme mít ty stimulátory na mozku a tím budeme ovládat, jestli zapneme si počítač nebo otevřeme dveře, ono technicky jde. Ale jde o to, že jdou tak primitivní úkoly v tuhle chvíli, že to nemá opravdu smysl. Bojujme, zkoumejme to, abychom zlepšili tom, kde je problém, kde něco přestalo fungovat, ale ta doba vylepšování lepších občanů, superobčanů, aby bez nějakého úsilí jsme vkládali jazyky, různé znalosti jazyků, to je daleko a já pevně věřím a já bych si to osobně přál, že bych se to, doufám, že se to nedožil. Hit Radio FM Plus. Say low. Ya tú sabes, no hay más.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Vy už v tom oboru pracujete dlouho, jste poměrně disciplinovaný, jak jsem vypozorovala z některých rozhovorů, kde jste hovořil o tom, jak v 6.15 už jste v práci. Jak pro vás těžký bylo naučit se třeba nechávat tu práci v práci, nepřemýšlet nad ní už doma?
1: Já si myslím, že to nejde úplně odříznout a že jsou dva extrémy. Úplně se odříznout, tomu řekneme takový nic proti pracovníkovi v Škodovce, který na pásu skončí a odchází pryč, nechci se jim vůbec dotknout. Ale je taková skupina lékařů, který prostě řeknou, ano, tady mě končí směna a teďka už je nic nezajímá. To podle mě není lékař. To je v dobrém slova smyslu ten dělník medicíny a nic proti dělníkům znova. Ale je to dělník medicíny. Lékař prostě to nemá takhle, že 15, 45, 16, 16, 15, ani nevím, v kolik mě končí pracovní doba. Jo, to jsem nikdy nekontroloval. Takže rozhodně to nesmí být, tak za mě to je úplně špatně, takže já si jako nikdy nevypínám mobil a jsem k dispozici. Druhá aspekt je, že samozřejmě já musím sledovat ty pacienty, ale na druhou stranu já se nemůžu hroutit z toho, kdyby byla nějaká komplikace. Musím je zanalyzovat, musíme se snažit, aby jich bylo co nejméně a nemůžu kvůli tomu třeba říct, že já nepůjdu pracovat, nepůjdu operovat. Musím to zanalyzovat, musíme si říct, že každý máme komplikace. Ten, kdo říká, že nemá komplikace, vždycky říkáme, buď to je lhář nebo podvodník a musí to čestně jako rozebrat, ale musí s tím umět pracovat, ale že bych přišel domů a úplně bych na to zapomněl, to prostě nejde, takže je to tak, že zase včerejší pacientka s velmi složitým nádorem mozku, ta byla trošku ta delší, ta 7hodinovka, tak večer měla plánované kontrolní CT a mě by ani nenapadlo, že se na ty obrázky nepodívám, protože už nejsem v práci. Samozřejmě se připojím do nemocnice raz, dva, před zádnou zprávu a zkontroluji si to a zjistím, jak vypadá ten pacient. Stejně tak, když je něco zásadního, tak já si na noc vypínám zvonění, mobilu. Manželka je šťastná z toho, že jakoby, když děti bylo potřeba něco s nima, tak jsem spál a nezbudili mě děti, ale i vibrace mě zbudí mobilu, takže jako se stane, že jako o půlnoci ve 2 hodiny, když je něco zásadního, neříkám, že to je každý den, tak to zvednu a podle mě to je součástí, to je podle mě můj job description, pokud vedu nějaké pracoviště, tak to nemám 8 hodin denně.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Martiny. My máme přání jediný, aby nám ještě dlouho zachraňoval životy. Davide, tohle je Babeta ze 70. let, tedy z roku 76, kdy jsme se oba dva narodili.
1: Ježišmarja, tak já děkuju. No to je speciální přání.
2: V roce oba dva jubilá.
0: Speciální přání, abyste nám ještě dlouho zachraňoval životy, jako jste ho zachránil před rokem mě.
2: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Pak Něrgešová, moderátorka. Pacientka Davida Netuky, dobrý den, vítám i vás.
0: Dobrý den.
2: Jak důležitá je tam třeba, nebo byla ve vašem případě, jako to, abyste měla důvěru třeba v toho doktora?
0: To je samozřejmě třeba pro mě strašně důležitý, jako čím jsem starší, tak tím víc to akcentuju.
2: Byla Laďka spůrný pacient? Často?
1: Byla, je a bude. A několik jakoby menších krizí jsme si zažili, kdy se nějak rozhodla.
0: No, ale já s váma moc nediskutuju, Davide.
1: Ale jo.
0: Já jsem se vzbouřila, pokud vím jenom jednou.
2: Zase se dostávám k tomu vlastně, jak důležitý je ten vztah toho doktora s pacientem, protože vy už jste vlastně tady několikrát říkal, že vlastně vy doporučíte nějaké možnosti a postupy, ale pořád je to na tom pacientovi, pořád je to ten pacient, kdo má poslední slovo a zároveň potom může docházet i přesně k takovýmto třenicím, že se i vlastně jako k tomu dopracováváte.
0: Já se omlouvám, než mluvit. Já musím říct, že když jste po operaci mozku, to je moc zajímavá věc a myslím, že na to existuje nějaký bezvadný citát, že dokud nemáte otevřenou hlavu, tak nevíte, co to je. Uh-huh. Jak je ten citát?
1: When the air hits the brain, the life is never the same again.
0: Okay. Přesně tak. A to je úplně jako za všechno mluvící. A třeba měsíc a půl jsem byla v tak v jiném stavu, že jsem třeba ani nevěděla, jak se otvírá můj dům a jak se dostanu do mobilu. A vlastně jsem musela mít okolo sebe lidi, kteří mi jako vodili mě a moje děti, protože já jsem byla úplně vyndaná. Jako. Já jsem mu říká vyndaná. Takže v téhle chvíli potřebujete od toho doktora, aby vám říkal pravdu a aby on byl ten pozitivní, který vás prostě podrží nad tou hladinou. Což byly jenom dva doktoři a jeden z nich byl David. A to je pro mě jako i tohle důležitý. A vím, že jsem mu říkala po té operaci, dělejte, co chcete, ale pro Boha nelžete mi.
1: Lhát se nemá jakoby nikdy v životě. Samozřejmě jde o to, jak si nějaké informace podají, ale podle mě se má předat informace a když je něco černý, tak prostě já nebudu říkat, že to je bílý.
3: Zlepší si náladu.
4: Hit Radio FM Plus.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Na výlet?
7: Ano.
6: Jak?
7: Autem.
6: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
7: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
6: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
7: Olympiaplzeň.cz.
8: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
9: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
8: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
9: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek.

0: Viktoriáni. V neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Tvůj e-shop s pneumatikami pro auta, dodávky i motorky. Klikněte na pneuhajek.cz. Ušetříte a přezujete u nás přednostně. Jediný e-shop s pneumatikami v Plzeňském kraji. www.pneuhajek.cz.
3: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
4: Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Paťka Něrgešová, moderátorka, pacientka Davida Netuky. Dobrý den, vítám i vás.
1: Dobrý den.
0: Paťko, vy na řadu lidí vlastně působíte velmi, velmi pozitivně. Co byste poradila třeba?
1: Já jsem vlastně jenom nastavila ten mod, který já mám jakoby na všechno. Když je nějaká jako opravdu krize, tak já jdu do úplného dna, a pak jdu na úplný vrchol. Protože prostě já, mě prostě nedostanete. A já samozřejmě chápu, že tady asi nebudu třeba, a třeba jo, 10 let.
2: Společně bojujeme a třeba, to mě i Laťka v nějakém rozhovoru vyčetla, že jsi mi donutil do práce.
1: Což ne, donutil. To je právě, ne, naopak, já jsem jako šťastná, že to udělal, protože já jsem vlastně hned po té operaci zavolala na primu a na různý jiný práce a řekla jsem tak a konec. Protože já chci umřít takhle, jako budu doma, starat se o děti, rozloučím se, vyklidím si skříně a oni. A David, zpátky do práce a já vůbec. Prej, okamžitě zpátky do práce, nebo budete v úplný řiti. Takže já jsem zavolala do práce, říkám, hele, já tomu nerozumím, chce to David, tak já se vracím. A všichni, oh! A já, nechce se mi, ale říkám to.
2: Musím poslechnout.
1: No.
0: Ne. To už se poslouchá, to už byla ta doba, když se poslouchala.
1: A teď já poslouchám vždycky, Davide.
2: Ne, ale já si myslím opravdu proto, jak jsme se bavili o té psychice, ta tam hraje strašnou roli. A když by si teďka Laťka lehla na kavalec, tak to je úplně všechno pro ní špatně. A prostě když funguje, stará se o rodinu a hlavně se pracuje k tomu, tak je to to nejlepší, co pro sebe může udělat.
1: To je super. Mně spíš přijde jako vtipný teď za poslední 3/4 roku, nebo rok, už teď už rok, kolik kravin lidi dokážou řešit. Jako fatálně řešit. Jakože něco a já. No a co jako? A oni, no ale to je a já. Děláš si ze mě legraci? Já nevím, jestli budu žít další 2 měsíce a ty tady řešíš takovouhle kravinu, vzpamatuj se.
2: Tam s Laťkou občas ty diskuze jsou jakoby takové jako živější, ale musím říct, že teďka mě jakoby dostala, protože ona mě předčasně dala dárek, ještě jeden, a jsem jeden z mála osob, kdy ona mě přinesla vodní krásný obrázek, osobně takhle, a ještě tam to byl obrázek ne mě, naštěstí, ale anděla, a je to právě o té víře a mimo to, že samozřejmě je krásný obrázek, tak je to takováhle osobní vazba a já můžu říct, že jsem jeden z mála, co mají.
1: To je pravda.
0: Já bych to tímto krásně ukončila, moc vám díky oběma, že jste byli hostem v podcastu Na jedné vlně, pane Netuko, paní Něrgešová.
1: Děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání. Hit Radio FM+.

0: Jak jsem zmiňovala, celý podcast si můžete poslechnout na YouTube, podcast Na jedné vlně Báry Divišové. Doporučujeme, protože to byl velmi zajímavý rozhovor, tak alespoň taková malá ochutnávka takhle z éteru Hitrádia. Za chviličku Miley Cyrus, Robin Schulz, Fastboy a taky náš hudební host po 12. hodině. Nechte se překvapit, buďte s námi.
1: Hitrádio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hitrádio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hitrádiu už tento víkend.
3: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: Vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
0: Portugalsko, Solunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Chceš pomáhat? Tak odpal.
4: Cože?
3: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je přesně 12 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Úřady práce vyplatily za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujairah. Tím se výrazně rozšíří možnost, jak obejít Hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na Irán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou. A pojďme také na fotbal. Aston Villa vyhrála v 37. kole Premier League nad Liverpoolem 4-2. Atraktivní byl především druhý poločas. V něm nejprve Reds smazali náskok soupeře z úvodní půle, poté však Oli Watkins dvěma přesnými zásahy zlomil duel na stranu Villens. Domácí tak zvládli přímý souboj o definitivní pojistku účasti v Lize mistrů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Bájný loupeživý rytíř Radouš vás i dnes nechá nahlédnout do své temné minulosti. Jeho legendu a také několik možná krutých příběhů si můžete vyslechnout v areálu Hrady Radyně, kterým vás jeho někdejší pán dokonce i sám provede. Stejná akce pak proběhne ještě ve dvou červnových termínech.
10: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
8: Dnes bude zataženo s přeháňkami, výjimečně by se mohla také vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Dnešní odpolední maxima na 15 stupních Celsia.
11: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
12: Jo, jo, to jsem já, krásné odpoledne, dvě minutky po pravém poledni. Přátelé, kamarádi, já tady dneska nejsem sama. Já jsem slibovala hudební překvapení a tím není nikdo jiný, než moji dlouholetí kamarádi. Kapela Botox, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Kluci, čau.
13: Krásné poledne všem.
14: Ahoj všem do éteru, ahoj.
12: Ale já vás pustím ke slovu až za chvilku, protože teď jdeme hrát a vy si pochutnejte na těch svých sobotních obídcích.
11: Hit Radio FM Plus.

0: dopoledne z Eteru Hitrádia. Hey brother, Avicii, Lea, vy naši posluchači a taky moje dvě lásky, takový platonický, Péťa a Honzík z kapely Botox. Kluci, čau.
1: Ahoj, ahoj.
2: My tě zdravíme.
0: Jak se
2: a máte? A všechny ostatní.
1: Máme se krásně, je nám tady hezky s tebou. Ty máš takovou krásnou energii, takovou pozitivní, máme tady vždycky hezky.
0: Vy jste se mnou zase po roce přijeli.
1: A rádi.
0: Já mám strašně velkou radost, ale kluci, pojďme rovnou k věci, protože vás čeká strašně moc koncertů, hlavně takový dva tradiční narozeninový koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels. Pojďte nám k tomu něco prásknout.
2: My jsme jako každým rokem udělali něco, co máme rádi, a to jsou naše narozeniny, protože rádi oslavujeme, že jo? A vždycky si tam pozveme nějaký naše kamarády, přátelé a uděláme prostě si koncert tak, jak má být. Nicméně tentokrát jsme se rozhodli změnit prostředí, chtěli jsme zkusit něco novýho, proto jsme šli do klubu Level a paradoxně se stalo, že ten koncert už není jenom jeden, ale jsou dva.
0: Tak to je skvělý, to je ta dobrá zpráva.
1: Ten klub je hrozně krásný, nám se líbí, že tam je krásná technická podpora, je tam prostě velká LEDka, krásný světla a myslím si, že to bude stát za to, takže kdo tam třeba nebude moc být fyzicky, tak minimálně vám dáme nějaký online stream, abyste viděli, jak ten koncert bude krásný. Těšíme se na ně strašně moc, na oba dva.
0: A když jste přidali ten druhý termín, tak překvapil vás třeba tak velký zájem fanoušků?
1: No, mě teda osobně hrozně překvapilo, že my tam máme takzvaný meet and greet, vstupenky, nějaký počet, kde prostě se s těma lidma, fanouškama potkáme, pokecáme a tak dále. A ty byli oba dva vlastně vybraný třeba během jako pár minut. A to mě fakt jako potěšilo, že vlastně i ten druhý, si říkáš, tak dobrý lidi si koupili ten první a najednou se nasadil druhý a hned to bylo pryč i těch dalších prostě vypácký meet and greet, takže máme z toho radost.
0: Ježíš, tak funguje. Já si na vás dneska můžu i sáhnout.
2: Můžeš, sáhni.
0: Já vás tady mám oba a celý dva pro sebe. Ježíš, to je skvělý.
1: Já zavřu tak dveře.
0: Čím budou letošní koncerty v pražském Levels jiné než ty předchozí?
2: My máme takový jedno překvapení, který v podstatě má i spojitost s váma, a to, že tam odstartujeme náš nový single My dva. Chceme ho tam pokřtít a pak vlastně posluchači Hitrádia budou mít možnost ho slyšet i tady u vás, z čehož mám velkou radost, ale ona to má ještě jednu přidanou hodnotu. Mm-hmm. My když jsme ten single psali, tak v podstatě, ač někdo v tom může vidět nějakou lásku, třeba muže a ženy, popřípadě někoho jiného, my jsme v ten text a vůbec tu hudbu složili jako lásku mazlíčka, domácího mazlíčka a vlastně toho pána, pánička. A v podstatě řekli jsme si, že bychom tím rádi podpořili zrovna tuhletu jako myšlenku vůbec zvířat, starání se o zvířata, lásku k zvířatům a tak dále. My oba dva jsme hrdými páničky několika čtyřnohých. Ale
0: jenom takhle, čtyřnohých, jo?
2: Přesně, ale takhle, dobře. Jestli má rád někdo rybičky, ty nohy nemají, tak je to taky v pořádku, ale musí se k ním prostě nějak chovat. A my jsme tohle chtěli podpořit, tak jsme se rozhodli, že uděláme jako i klip a vlastně s různýma kamarádama a přátelema to dáváme dohromady a tam to chceme pokřtít.
0: No tak to je skvělý, takže zkráceně řečeno o vztahu člověka a zvířete.
2: Hezky, to, ano, to jsem hledal tyhle slova.
0: Že jo, bylo toho mě tady máte.
2: Děkujem.
0: Tak pojďme si uvíct ten váš nový single. Já ho totiž chci pustit právě teď našim posluchačům.
1: Náš nový single, který můžete slyšet na Hitrádiu, se jmenuje My dva. Je to píseň z naší poslední desky a myslím si, že si v tom každý, jak říkal Honza, i ty, Levuško, najde to svoje.
0: Tak v premiéře právě teď, přátelé, za 3, 2, 1, Botox My dva.

0: Moci, to je skvělý, kapela Botox s námi v éteru Hitrádia, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. To je prostě krásný. Tak už jsem ti zapla mikrofon.
1: Už jsme tady my dva.
0: Krásný. Já z vás mám obrovskou radost, protože já vás znám i od úplných začátků. Vy jste tuším začínali v roce 2018?
1: Může být.
2: Já ten datum neznám.
1: Je to nějakých 7-8 let, už to asi bude, no.
2: Ale pamatuju si ty chvíle, kdy to vznikalo. Toto jako bylo celkem jako roztomilý, když jsme si jako seděli a říkáme, hele, neuděláme si kapelu?
1: Hele, já trošku hraju na kytaru, mám tady nějaký demáč, poslechni si to. No a od té doby vlastně sedíme v tom studiu pořád a furt něco tvoříme, ale naštěstí to děláme, takže nás to baví, děláme to srdcem, což si myslím, že je docela důležitý, takže nás to furt baví.
0: Kde vás v nejbližší době můžeme vidět, kromě 29. a 30., kdy máte narozeninové koncerty?
2: My v podstatě teď, počkej, já se ale musím podívat do diáře. Princip vlastně teď těch narozenin, my příští týden teda máme asi 4 koncerty, ale ten další týden máme celý volno, než kromě teda toho 29. a 30., protože se na to musíme připravit. No a pak v podstatě nám začíná sezona, kdy každý víkend se určitě někde můžeme vidět, různý tady vidím festiáky, ale počkej, takový ten nejbližší, největší, kam bychom vás určitě rádi, počkej, tady jsou Mariánský Lázně, tady je Česká ves u Jeseníku, Mnichovo Hradiště, Slavnosti obce Řeka, Moravský kraj. Hele, Vysočina Fest třeba. Oh, dobrý.
0: Takže přátelé, mrkněte na www.botoxmusic.cz, to budete mít rychlejší než diář Honzy Kopečného.
2: Děkujem.
0: Samozřejmě sociální sítě, kluci, Instagram, jedete?
1: Jako jedeme, máme to. Dokonce se věnujeme i každý svýmu Instagramu, Honza tam dává hodně příspěvků, třeba 2 za rok, já teda jsem mnohem plnější, musím říct, já tam dávám 4 za rok.
0: Pojďte je prásknout, ať naši posluchači vám tam dají takovýto follow.
1: Normálně, Petr Ryšavý oficiál a počkej. Honza má podle něj Jantecka Kopecny.
2: Ty to víš, dobrý, Jantecka Kopecny.
1: Jantecka Kopecny, ale u Honzy vidíte většinou přes dílný storíčka moje, takže on je prostě línej.
0: A Botoxáckej.
1: Botoxáckej jedeme, protože jsme včera prostě hráli velký festival. Festival v Pardubicích, takže jsme okamžitě naplnili naše sítě a to tam rveme úplně
2: Botox opadlo. Music, Botox Music.
0: Tak prosím vás, ještě tecky. Lea, potržítko Giongiosi, já to završím tím příjmením. Každopádně, kluci, kdyby měl někdo přijít na Botox úplně poprvé právě teď v květnu do Levels, tak proč by si to neměl nechat ujít?
1: Za mě to je minimálně kvůli tomu, že ta show je za těch pár let, co už opravdu hrajeme a tvoříme a snažíme se makat, tak je ta show, já tomu říkám, jako konstantní, že prostě máme vymyšlený program, který si myslím, že funguje, vys naše koncerty, přijďte se podívat a myslím si, že to za to stojí, takže od letky po světla přes dobrý zvuk, přes normální, hezký, zpívaný písničky českého repertoáru, naše autorský, tak si myslím, že to prostě za to stojí.
2: Hele, to je podle mě asi ta nejzásadnější myšlenka. My prostě máme rádi energii a máme rádi, když tu energii můžeme předat dál, protože nám ji potom samozřejmě ty fanoušci nebo posluchači vracej, ale my prostě jsme se zařekli v jedné věci, že prostě opravdu chceme dělat písničky. My chceme něco, co tady jakoby zůstane, kdo si třeba bude mít nějakou příležitost, tak si to zanotuje, protože se to prostě hodí. Můžeš si sednout k tomu taky táboráku a tu písničku si prostě zaspíváš. A to je to, co vlastně asi je nějaké naše poselství, který má odkaz tady nějakých českých kapel. Proto my.
0: Tak já už jsem vás párkrát živě zažila a vy děláte prostě neskutečnou show. Hodně komunikujete s fanoušky, s návštěvníky, prostě je to super, takže přátelé, určitě doražte. Každopádně, co vás po tolika letech na živém hraní pořád třeba nejvíc baví?
1: Za mě to určitě ta opravdová živá muzika, jo, že nechci v ní jak jako negovat něco, co se třeba na hudební scéně děje, ale my prostě máme rádi živou hudbu a myslím si, že spoustu lidí už dneska tu živou hudbu nedělá a myslím si, že to je škoda, protože v tom, tím, že ta kapela čítá 5 členů a každý tam má svoje místo, ten hraje na baskytaru, ten hraje na bicí, ten na piano, na kytaru, tak se to prostě ta energie hudební se prostě spojí a vleze z toho výsledek, který je živej a to je to podle mě, co těma lidma a ženskýma rezonuje.
0: Krásně řečeno. My se k rozhovoru za moment vrátíme. Kapela Botox, poproková kapela s hostem Hitrádia Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Přátelé, buďte s námi dál a já posílám teď jednu takovou divokou dámu. Shakira. Come on.

0: Kluci, si dejte teď refrény. Teď to bude, jo? A teď. Kapela Botox, Peťa Ryšavý, Honza Kopečný, mými dnešními hosty. Dejte si to ještě jednou, jenom zu,
1: zu, zu,
0: tak tři, dva, jedna, teď.
1: Zu, zu,
2: musí se chytit
3: celou. Já mám hlavě tu jinou vždyckám.
0: A teď. Každopádně, přátelé, kamarádi, Botox je dnešním mým hostem. Za chviličku Taylor Swift, Roxette, a já jsem si pro vás nechystala takové hudební překvápko v podobě živého zpěvu Péti Ryšavého, Honzy Kopečního. Počkejte si na to, kluci ještě o tom neví.
1: A sakra.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá paráda.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
8: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: How do you do, legendární rock set, s vámi Lea, Honza Kopečný, Péťa Rysavý, kapela Botox. A já mám pro vás hudební překvápku. Já jsem vám to trošku už neskýnila, protože jsem kluky poprosila, aby nám tady dali kousek něčeho live. Prostě jsem si tady vykouzlila kytaru. A kluci, je to vaše, pojďte na to.
1: Jo, my děkujeme, protože jsme sem přišli do studia a budete zpívat a my ne, my se jenom na tebe podívat, pokecat. A najednou jsem dostal do ruky rozladěnou kytaru. On zadostal tady nějaký škindrlátka.
2: Ale ty neladěj.
1: Ale já to nějak jsme zkusil dotáhnout a uvidíme, no.
2: My jsme si řekli, že uděláme něco jako pro tebe, víš?
0: Yeah.
2: No, poslouchej. Víš, my bychom totiž chtěli být něco na tobě.
0: Jak, ježišmarja. Hele, radši zpívejte, jo.

0: pyžamo na spaní, nečekej žádný provinilý vzlikání. Chci být hezký slovo, co tě ráno potěší. Teď máš svoje ruce plný mojich potěží. Tak jo!
1: Prostě takový letní, do toho počasí takový letní píseň pro tebe prostě. Chci být tvoje uplý pyžamo na spaní, víš?
2: Tak já vám k tomu řeknu jenom I will always you. Díky moc, kapela Botox. Neskutečný.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
5: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sobota odpoledne, 6 minutek po půl jedné, posloucháte Hit Radio s vámi Lea a taky česká poproková kapela Botox v čele s Honzou Kupečným, Péťou Ryšavým. Kluci, ahoj!
1: Ahoj všem!
2: Ahoj, ahoj!
0: Pro ty, kdo nás zapíná právě teď, vy jste nám tady živě zpívali. Probrali jsme váš nový hit, který jsme si premiérově i pustili z éteru Hit Radia do celé České republiky i za hranici, protože nás posluchači můžou ladit i online. Každopádně pojďte ještě jednou zmínit ty vaše dva úžasné narozeninové koncerty.
1: 29. a 30. května se na vás těšíme v Praze v klubu Levels. Budou to naše narozeninové koncerty s našima kamarádama, kde pokřtíme tenhle ten náš novej single My dva.
2: A zároveň tahle píseň potom bude tady na Hit Radio znít a rezonovat a my z toho máme strašnou radost, takže poslouchejte Hit Radio.
0: Tak já mám pro vás takových pár otázek nakonec. Praha nebo festiáky?
1: Festiáky.
2: Festiáky.
0: Nejvíc nedoceněná vaše písnička?
1: My dva.
2: Nedostaná písnička si myslím, že jsou holuby. Taková neznámá věc.
0: Dobře, ale ty, hoď tam kousek holuba.
1: To ještě nikdo nikdy neslyšel.
2: Ne, to je taková hrozně stará písnička. To
0: dobře, reprezentovat. Kdo z vás chodí pozdě?
2: Honza.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Přizláš?
1: Jo,
0: dobře
1: pohodě.
0: Ty. Kdo má větší kontrolu nad playlistem v autě?
2: Já.
1: Co?
2: Petr.
1: Vůbec Petr nepouští hudbu, takže já.
0: Dobře, kamenušky papír, jo?
1: Klidně.
0: Tak jedna věc, kterou fanoušci o Botoxu vůbec nevědí. Práskněte to právě teď jeden na druhýho.
2: Já na Honzu, Honza na mě?
0: Ano.
2: Takže já prásknu na Honzu. Já prásknu na Honzu to, co fanoušci neví, ale já už jsem to asi jako mnohokrát říkal, některý nás třeba slyšel poprvé, takže Honza chodí vždycky pozdě. A vždycky nechává čekat třeba 10 lidí na jednou, 12, 14, prostě.
0: Ale dneska to přišel včas.
2: No, protože se mohl vyzvat doma, víš?
0: Honziku, ty?
1: My máme kostýmy. Prostě většinou se o ně starám já. A nikdo neví, že tu košili, kterou tam máme, že už jsme měli třeba i na předešlém koncertu. Je to tak. Je to tak. Ale pozor, nesmrdí, což nám potvrdí všechny naše faninky, s kterými se rádi fotíme a vidíme vždycky po koncertech.
0: Prostě
1: my jsme vždycky voňaví.
0: Ne, to já můžu dosvědčit, vy jste vždycky voňaví, krásný, sympatiáci. Každopádně kluci, díky moc, že jste dneska přišli.
1: My děkujeme.
0: Držíme vám neskutečně palce, ať se vám narozeninové koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels vydaří na výbornou jedničku s hvězdičkou, 3x, 10x potrženou. A je něco posledního, co byste chtěli vzkázat posluchačům Hit Radio?
2: Za mě, za Petra je to to, aby lidi poslouchali živou muziku, aby chodili na koncerty, protože je to hezký a jak už jsem říkal v rozhovoru, prostě to těma lidma rezonuje a dělá vám to dobře na duši. Doražte.
1: Já jsem odmala poslouchal Hit Radio. Jsem z Českých Budějovic, tam se to jmenovalo tenkrát Faktor.
0: Jmenuje stále,
1: ano. Výborně. Zdravíme všichni i do jižních Čech. Miluju Hit Radio, mějte se krásně. A ano, leďte Hit Radio. A poslouchejte Botox.
0: Tolik kluci z Botoxu, Péťa Ryšavý, Honza Kopečný. Mějte se krásně, já se s vámi taky pro dnešní den loučím. A slyšíme se zítra v 7 hodin ráno. Ještě ode mě Pink, Lost Frequencies a nebo Belong Together a Mark Ember. Čau. Hit Radio.

0: to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, hezkou sobotu. Komplikace tak ty očekávejte i dnes na Nové hospodě Datachovskou. Opravuje se tu vozovka, jezdí se tu kyvadlově, je to dost komplikovaný. No a nárazově se tu tvoří kolony, a to hlavně v týdnu. Vaše další info, tak to napište na WhatsApp 720 870 237.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
6: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň Nagerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
7: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Máme 13 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Teplárny v regionu reagují na ledové muže. Některé dál pokračují ve vytápění, jiné dodávky tepla po pauze opět obnovily. Topná sezóna probíhá až do konce května. Radiátory hřejí ve chvíli, kdy průměrná denní teplota 2 dny po sobě klesne pod 13 stupňů Celsia. Pořádně dlouhou procházku má za sebou rys Bardy ze Šumavy. Došel totiž až na německou stranu Krušných hor. Vzdušnou čarou tak překonal vzdálenost 160 kilometrů. Podle odborníků jde o nejdelší mapovaný přesun rysa na našem území. Síť tratí s evropským zabezpečovacím systémem ETCS se letos rozšíří. Fungovat bude na dalších 180 kilometrech. Je to třeba rozšíření o celý jižní koridor Praha-České Budějovice, spojka mezi pražskými Malešicemi a Hostivaří nebo trať mezi Chocní a Litomyšlí.
7: Hokejový servis Hit Radia.
8: Druhým dnem dnes pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Hrát budou opět i Češi, kteří v dnešním posledním utkání skupiny B vyzvou Slovinsko. Český nároďák půjde do zápasu jako jednoznačný favorit. Palce našim budeme držet od 20:20.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
8: Pokud se dneska chystáte na výlet, bude to chtít i pláštěnku. Taky odpoledne totiž bude hlavně zataženo, častější dnes bude déšť nebo přehánky. Výjimečně u nás na západě Čech může i zabouřit. Na teploměrech dnes naměříme mezi 12 a 16 stupni. Odteď už je tady s vámi i Kuba Rada.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Parádní sobotní odpoledne na celý západ Čech. Kuba s váma, taky Hit Radio FM Plus. A k tomu jako bonus ty nejlepší hity.

0: Tohle jsou Seriál, tady je sobotní Hit Radio FM+, který žije pochopitelně hokejem. Včera se hrálo, dneska se hrát bude zas a budeme zase fandit o tom jako žádná. Já mám jeden maličko problém, já jsem nikoho ještě neviděl s vlaječkama na autě.
1: Já si myslím, že to teprve přijde. Oni teda koupit už se dají, obchoďáky jsou toho plný, seženeš vlaječky, seženeš čepice, všechno možný. Mm-hmm. Ale za mě to vždycky přichází, až jak Češi postupují potom takovým tím pavoukem, víš?
0: No to by měli prodat právě, než vypadnem, ne?
1: No, jenomže ono to tak nebude. A potom, až se dostaneme do finále, tak to bude mít každý druhý.
0: Jo. Klidně dejte vědět, jestli už máte nazdobený auto. 720, 870, 237. My vám posíláme další skvělý hity. Tady je Ellie Goulding.

0: parádní sobotní odpoledne, tohle je Damiano Davide, tak se to správně čte. Je s váma Hit Radio FM Plus a hokej, to je velký téma. Dneska večer Slovinci, mimochodem tady od 20 hodin a 20 minut, budeme držet pochopitelně palce. Co je teda zajímavý, že slovinskou branku hájí rodák z Mostu, a to Lukáš Horák, a už několikrát Slovince během zápasů zachránil i na šampionátu. Tak doufejme, že právě ten dnešní zápas nerozhodne teda úplně on. Kdybyste chtěli vyrazit fandit, tak máme tady hned několik fanzon. Jednak Lehárov v Plzni, a to v parku vedle zoo, taky v Mariánských Lázních, tam je projekce přímo na kolonádě, a dostala se k nám informace i o tom, že velkoplošnou projekci máte i v Klatovech, ale tam je to v rámci jedné nejmenované hospody na jejich zahrádce, tak tam jmenovat úplně nechci. Tak evidentně je kam vyrazit fandit, dneska večer budeme držet palce společně, těším se na to.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: Na výlet?
4: Ano.
2: Jak?
4: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
4: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
4: Olympia Plzeň.cz.
5: Chceš pomáhat? Tak odpal.
6: Cože?
5: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraplev v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.

Rance na Hitrádiu FM+. Opět po roce se vrátil Fresh Festival v Plzni, v parku za Plazou. Nádherný prostředí, skvělý jídlo a vůně skvělého jídla úplně všude. Navíc taky skvělý hosté. Dneska třeba odpoledne můžete vidět školu vaření, a to se Zdeňkem Polorejchem. Já se tam chystám teda zítra, až budu mít volno. A to tam od 14 hodin bude Roman Staša, který bude dělat burgery. Ukáže, jak dělat burger, který mu se nedá odolat. Ukáže se tam taky Pavel Berky. Zkrátka, jestli jste sledovali třeba Masterchefa, tak rozhodně tam potkáte lidi, kterým jsme asi společně drželi palce. A je tam toho daleko víc, klidně mrkněte freshfestival.cz, tam je kompletní program a můžete tam rovnou koupit i vstupenky.

0: taková jedna hezká letní duc-duc, tohle jsou Pěč Elektro, ladíte víkendový hit rádio FM+, za chviličku taky Regen Bone Man nebo Hunter X, no a dále s váma taky Kuba. Jestli hledáte oteplení a hezký počasí, kdybyste mohli víkend trávit někde venku u grilu, tak tenhle víkend to asi úplně nebude, ale ten další rozhodně jo, od úterka by se mělo zase začít oteplovat a na víkend 25, ten další týden už dokonce i tropy, ale takhle, berme to s rezervou, víme, jak to s těma předpověďma je.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepak Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
6: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
7: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
8: Šumava žije!
9: Šumava žije CZ.
10: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
11: Zní vám to povědomně. Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus je váš víkendový parťák, 14. hodina se blíží, dáme si další zprávy. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, sobotní doprava je klidná s omezením, ale počítejte v Klatovech a taky ve Františkových Lázních, tam dnes zahajují jednak turistickou, ale i lázeňskou sezonu a hlavně bacha na to, kde parkujete. Vaše další info tak to posílejte na WhatsApp 720 870 237.
1: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
2: Cestování vlakem bude v Plzeňském kraji zase o něco pohodlnější. Kraj zmodernizoval ikonické vlaky řady 844 neboli takzvané žraloky. Úpravou prošel hlavně interiér, včetně sedaček a lepší je také možnost nabíjet třeba mobilní telefony. Co všechno nově cestující ve vlacích čeká, říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.
3: Jak už bylo řečeno, obnovili jsme hlavně sedačky a protože lidé si často ve vlacích potřebují nabít mobil, tablet nebo notebook, tak jsme navýšili počty zásuvek, a to i těch moderních s konektory USB-A a USB-C. Naprostou samozřejmostí je Wi-Fi připojení a modernizací prošly také třeba informační displeje, stolky, odpadkové koše nebo toalety a v některých vlacích jsme vyměnili i podlahy. Myslím, že cestování takzvanými žraloky bude teď pro lidi opravdu pohodlné a hlavně moderní, jak si to dnešní doba žádá.
2: A na jakých linkách tyhle vlaky jezdí?
3: Do konce roku budou žraloci jezdit na stávajících linkách, a to hlavně na trase Plzeň do Mažlice. Ke konci roku se pak přesunou například na linku Plzeň, Plasy, Žihle nebo Rokycany, Mirošov, Příkosice a další. A důležité, vlaky teď mají jednotný design, takže cestující i hned rozpoznají spoj Plzeňského kraje a hlavně můžou v něm využít výhodné krajské jízdné.
1: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
2: 14 hodin krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Velkou proměnou aktuálně prochází plovárna ve Starém Plzenci. Areál byl dlouho v nevyhovujícím stavu. Cílem modernizace je vrátit mu reprezentativní vzhled. Nové budou nejen technologie, ale také vana bazénu, brouzdaliště pro děti a sprchy a převlékárny. Plovárna se slavnostně otevře 7. června. Františkovy Lázně o tomto víkendu oficiálně zahajují letošní sezonu. Program nabídne tradiční průvod městem, otevření trhu na Národní třídě, také hudební vystoupení nebo představení pro děti. Probíhat bude celý den až do večera a vstupné na všechny akce je zdarma. Policie varuje před novým typem podvodů. Lákají na snadný výdělek. Jako brigádu zájemcům nabízí testování bankovních aplikací. Lidem, kteří s nimi začnou spolupracovat, přitom hrozí trestní stíhání. Tak buďte obezřetní. Česká fotbalová reprezentace odehraje poslední přípravný zápas před domácími fanoušky proti Kosovu. Poté se vydá na světový šampionát do Spojených států. Utkání proběhne v neděli 31. května v Praze. Bezpečnostní opatření přibližuje mluvčí fotbalové asociace Milan Štěrba.
6: My samozřejmě máme naprosto jasně stanovené jako bezpečnostní postupy, ať už co se týče pořadatelství, co se týče bezpečnostních složek, co se týče bezpečnostního manažera a tak dále. Tyhle ty všechny věci řeší jakoby standardně.
2: No a já ještě dodám, že vstupenky na zápas s Kosovem už jsou v prodeji.
7: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
2: Na západě Čech dnes budeme mít dál většinou zataženo. Počítat musíme taky s deštěm nebo přehánkami a objevit se u nás můžou i bouřky. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni. Teď už pokračuje sobotní odpoledne s Kubou Radou.
4: Hit Radio FM+.
0: 3 minuty po 14. hodině, to je aktuální čas. Hit Radio FM+ vám dělá sobotního parťáka a teď taky Pitbull, Back in Time.

I tohle by se dalo označit za takové česko-polské spojení, které se asi dalo čekat. Miraj a Eva Farná je s váma Hit Radio FM+. V pondělí, až pojedete do práce, připravte se na komplikace, aspoň tedy pokud jezdíte třeba do západočeské metropole, do Plzně, protože jednak je to rozkopaný, nebo od pondělka bude rozkopaná eskapáda u Třemošný, ten obchvat, tam to bude zavřený. Další komplikace bude hlásit taky výjezd z Kruháče u Makra směrem na Sulkov. Tam se má začít frézovat, i tam to bude omezený ještě víc, než je to teď. Hele, já mám pocit, že nám to trošičku dělají jako na schvál. A tak navrhuju, aby politici a radní v Plzni měli normálně plovoucí trvalé bydliště. Podle toho, kde se to zrovna rozkope, tam bych je přestěhoval. A ono by to všechno šlo daleko rychlejš. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: asi největší hvězda, která minulý rok navštívila taky Českou republiku. Konkrétně hráli na letišti v Letňanech a bylo tam 120 tisíc lidí, což je teda masakr. Tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio FM+. Já jsem tam nebyl, ten koncert jsem nezmáknul, což mě hrozně teda mrzí. Tak jsem si říkal, že by jako Imagine Dragons mohli přijet zas a ono je to teprve rok. No, pomalu ještě ani ne, to je strašný. Tak asi se jen tak nedočkám. Za chviličku další hity, Vice a Lania, nebo taky Benson Boone. Hezkou sobotu všem na západ Čech. Hit Radio.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Radio už tento víkend.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
4: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
5: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
6: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
5: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
6: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé.

0: DPH! Pryč DPH!
1: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Malý ohlídnutí za minulým víkendem, kdy jsme do vás zvalili retro víkend, a to nejlepší z 90. let. Tady je Hit Radio FM+, tohle byla Chumba Wumba, mimochodem zítra v 18 hodin další premiéra nového podcastu Vypalovačka a další díl, ten aktuální o Eurodance, tak ten byl hodně úspěšný a hodně vtipný.
1: Eurodance sebou samozřejmě nese i tu módní vlnu, protože když člověk šel na diskotéku, tak si samozřejmě jako musel tomu podřídit i šatník. A ještě jsme neměli úplně kam sáhnout, že jo. Jako nejčastěji člověk na tom parketu viděl plísňáky a mrkváče. Takový ten nabraný džíny, že jo. Já jsem měla jako nádherný nabraný mrkváče, který byly na 6 knoflíků a každý ten knoflík byl jako neonově barevný. Takže jako když ta diskotéka samozřejmě potemněla a jak všude byly ty neony, tak svítily ty knoflíčky na kalhotech. Wow. To bylo takový jako vábydlo si.
2: Jakože místo zipu si měla knoflíčky.
1: Ano, ano.
2: Takový pás cudnosti. Já jsem si to představil teďko.
1: Jako představ si, že je fakt jako v tom vrchlabí ta diskotéka, je tam ta tma a mě svítí jenom ty knoflíky.
2: Ještě na takovém místě,
1: víš. A do toho přesně se z těch repráků jako pojď baby, dělej, dávej, jsem tady pro tebe a pojďme si užít tu noc a tančíme. Bude to dlouhá noc a tančíme a hlavně jako svět je krásný a milujeme se a pojď si sáhnout na můj růžový a neonový knoflík.
0: No, jestli chcete vidět, jak se u tohohle červenali Markéta, Ivoš a taky Michal, najděte si podcast Vypalovačka třeba na YouTube, je ale i na Spotify a zítra v 18 hodin další díl. Halo.

0: taky Katy Perry. Tady je Hit Radio FM Plus. Noc kostelů, tak ta se blíží. 29. května se kostely nejenom na západě Čech otevřou veřejnosti a během večera a noci je můžete navštívit. Já jsem takhle minulý rok byl v Lukoví na severu Plzeňska a tam to bylo absolutně boží. Opravdu jako doporučuju. Proč o tom ale mluvím? Protože než bude noc kostelů, tak do Lukoví můžete vyrazit i na noční prohlídky, které tam teď nově dělají, pokud byste se třeba právě v rámci noci kostelů nechtěli mačkat se spoustou dalších lidí. Abych vám dokázal, jak populární je kostel v Lukoví, tak prej tam dokonce jezdí i lidi z Polska, aby se na to podívali. Tak to je hustý. Taky na sever, do Lukoví zdravíme, parádní odpoledne, no a Louis Fonsi nebo Rehab už za chvilku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
6: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
7: Drž mi kabelku.
6: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
8: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-C-Z.
9: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
10: Čau Viktoriáni. V neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktory. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále

0: paradise.
1: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hačmusa povídali s psychologem Radkem Ptáčkem o tom, jak zvládnout rozvod.
2: Když rodiče odchází od sebe, tak odchází jako partneři, no, odchází jako rodiče. Těmi rodiči jsou vlastně po celý život svých dětí. A jestliže něco můžou dětem dát a něco opatrovat, tak je to vlastně jejich vzájemný vztah.
1: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Skvělý hity, tak ty si dáme zase za chviličku. Bude 15 hodin, to znamená Bára se zprávama, já ještě taky s informacemi z dopravy. Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, bacha na D5C, a to na rychlost. Na 119. kilometru nájezd na dálnici směr Rozvadov, tady nám hlásíte policejní hlídku, tak na ní bacha, a vlastně na rychlost všeobecně všude. Další info, tak to čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšla.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
10: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Unikátní prohlídky a také pestrý program nabízí dnes a zítra hrad Loket na Sokolovsku, kam dorazil sám Karel IV. Se svou matkou Eliškou Přemyslovnou. Návštěvníky provedou hradem a přiblíží jim život na královském sídle i události své doby. Vstupenky se dají pořídit online. Češi poctivě třídí odpad. Loni každý obyvatel Česka vytřídil v průměru přes 90 kilo odpadů, což je o 2 kilogramy více než rok předtím. Pravidelně třídí asi 75% obyvatel, jak uvádí nejnovější studie. Přibývá mladých, kteří užívají syntetické kanabinoidy. Běžně jsou dostupné v prodejních automatech. Obsahují látky, které jsou podobné běžným konopným výrobkům z THC nebo CBD. Podle odborníků mají ale silnější a také rizikovější účinky.
8: Hokejový servis Hit Radio.
10: Druhým dnem dneska pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Hrát budou opět i Češi, kteří v dnešním poslední utkání skupiny B vyzvou Slovinsko. Český nároďák půjde do zápasu jako jednoznačný favorit. Palce našim budeme držet od 20:20.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
10: Zítra u nás na západě Čech bude zataženo nebo oblačno. Postupně bude mraků ubývat. Ráno a dopoledne se ještě můžou objevit i přehánky. Teploty se zítra budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni.
8: Hit Radio FM+.
0: Bára ve zprávách mluvila o hokejovém šampionátu. My u něj po 15. hodině zůstaneme a rovnou na něj vyrazíme. Teď My Chemical Romance.

Trošičku jsme zvolnili, tohle jsou Fort Minor, tady je Hit Radio FM plus hokej, tak ten teďko hýbe světem, tedy co se týče aspoň tady naší Evropy. Hokejový šampionát odstartoval včera a i když se koná ve Švýcarsku, kde by se mohlo zdát, že je všechno jako dokonalý, dotažený, úplně jako tip-top, tak když do Švýcarska přijeli Švédi, první, co řekli místo pozdravu je: tady to ale smrdí. Ano, skutečně problémem je, že v okolí stadionu to prostě páchne po hnoji a taky kravách. Možná to není úplně náhoda, že se ozvali Švédové, protože ty zrovna na hovězí nejsou úplně zvyklí. Přece jenom koňský kuličky. Však to známe.

0: Až někdy budu mít tu čest potkat tuhle kapelu, tak se jich zeptám, jak došlo k tomu názvu. Vohnout. Ladíte Hit Radio FM Plus a díky moc za to. Hokej, tak tomu se věnujeme dál, protože dneska večer 20:20 proti Slovinsku. Ale kdybyste náhodou chtěli vyrazit, tak máte stále ještě šanci. Vstupenky se dají koupit, normálně stačí do Google zadat vstupenky hokejový šampionát 2026. A poslední místa i na naše zápasy ještě zbývají. Kdybyste chtěli vědět, na kolik vás to vyjde, tak vstupenka se pohybuje okolo 3,5 tisíce. Když pak přidáte ještě docela drahý jako švýcarský ubytování, tak to může být třeba i desítka. Ale zážitek to 100% je, o tom žádná. Jenom hity. Hit Radio.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Kennedy, hezkou sobotu, tady je Hit Radio FM+. Pojď sem na divadlo, festival, který opět míří na západ Čech, a to do západu České metropole od 14. do 22. června. Vstupenky tak ty rychle mizej, www.podsemnadivadlo.cz, tam si je můžete koupit. A o čem tenhle ten festival je, na koho se letos můžeme těšit a kdo zavítá do Plzně. Tak přesně o tom byla řeč v rámci live s Jirkou Pelnářem, a to s Lilianou Fischerovou, herečkou a taky jednatelkou a zakladatelkou festivalu Pod sem na divadlo. Jestli vás zajímají detaily, tak web hitradiofm.cz, záložka live s Jirkou Pelnářem, a nebo třeba Spotify.

0: Robin Schulz a taky James Blunt. Tady je Hit Radio FM+. Víme, co se u nás děje i o víkendu. Dneska zahajují turistickou sezonu v Klatovech. Od 18 hodin se můžete těšit na Klatovském náměstí, na pekaře. On tam měl být teda původně Tomáš Klus, který měl vlastně včera narozeniny. Jako takový malý dáreček si teda nadělil nějaký zdravotní komplikace, takže nakonec nevystoupí. Do té 18. třeba ještě taky taneční skupina klatovská ze základní umělecké školy, anebo exibice skateboardingu, což je docela hustý.
1: Jako program je opravdu skvělý a co třeba mně se osobně líbí, tak je zvýhodněný vstupný. Můžete vyrazit třeba na Černou věž nebo do katakomb za lepší peníze, než je klasika.
0: No krásný, tak vyražte do Klatov, jestli jste z okolí, tak neseďte určitě doma. Od nás další hity, Pink a taky JP Cooper. Za chvilku.
2: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
3: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
2: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
3: Jen 30 minut od Plzně.
2: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
3: U Daliborky Nepomuk.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvé.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově tak

0: Sobotní Hit Radio FM Plus, za minutu 16 hodin taky zprávy s Bárou, co v nich?
1: Mobilní aplikace Záchranka je mimořádně úspěšná, víc si řekneme ve zprávách.
0: Teď ještě doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, v Karlových Varech počítejte se mezi ním na Pražském mostě, ten se opravuje, v Plzni pak počítejte s tím, že neprojedete na Bílou horu, tady se taky opravuje a je to úplně uzavřený. Další info, tak to posílejte na WhatsApp 720 870 237. Profi voda, s tou se
2: nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Mobilní aplikaci Záchranka mají po 10 letech od vzniku už skoro 4 miliony uživatelů. Jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve více než 200 tisících krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Dubnové mrazy dělají vrásky ovocnářům. Ti v současné době provádějí šetření v jednotlivých podnicích, kde se snaží přesněji odhadnout škody. Víc říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Předběžně předpokládáme, že letošní úroda by se mohla pohybovat někde kolem poloviny toho, co je u nás běžné v kontextu nějakého dlouhodobějšího průměru. Když to převedeme do tržeb, tak se dá očekávat, že jde o škodu v řádově vyšších stovkách milionů korun.
1: Ovocnáři vše upřesní během příštího týdne, kdy už by měly mít výsledky. Celostátní školní soutěž Nachytej AI zná letošní vítěze. Zapojilo se přes 400 týmů pod vedením 170 učitelů základních a středních škol z celé země. Oproti předchozímu prvnímu ročníku byla účast více než dvojnásobná. Cílem akce je využít benefity, ale také najít případná rizika umělé inteligence.
5: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Předpověď na neděli nám pro západ Čech slibuje zataženo nebo oblačno. Odpoledne může být místy i polojasno. Ráno a dopoledne se ale ještě můžou objevit i slabé přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 13 a 17 stupni. Teď už si slovo opět bere i Kuba Rada.
2: Hit Radio FM Plus.
0: I v sobotu odpoledne se dá ještě někam vyrazit. Co se u nás i zítra bude dít, tak na to mrknem po 16. Teď Global DJs. Hit Radio Flash Dance.

0: Hezkou sobotu, s váma je Hit Radio FM+.
1: Kam vyrazit?
0: Dneska večer můžete vyrazit do Úherec, ne teda na pouť, ale na mejdan. Na terase kulturního domu se tam totiž rozjede velká retro party, a to už dneska od 19 hodin. Tak vyndejte nějaký šustáky, mrkváče a určitě tam vyražte. V neděli 17. května bude pak Plzeň patřit stylovým motorkám a eleganci. Do města totiž dorazí celosvětová akce Distinguished Gentleman's Ride. Na nádvoří plzeňského Prazdroje se od 10 hodin začnou sjíždět majitelé klasických i vintage motorek v elegantních outfitech. Takže saka, kravaty, vesty a tohle všechno, hele, dohromady s těma motorkama, velká podívaná. Hlavní společná jízda ulicemi Plzně odstartuje ve 14 hodin a její smysl je mnohem větší než jenom krásná podívaná. Akce totiž podporuje mužské zdraví, konkrétně výzkum rakoviny, prostaty a taky duševního zdraví. Ve stejný den se podobné jízdy konají ve stovkách měst po celém světě a Plzeň bude součástí téhle opravdu výjimečné mezinárodní události. Tak u toho buďte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm.cz.

0: Tohle je Anastasia a taky sobotní hit Radio FM Plus je s váma. Když dáte Anastasia do Google, tak první, co na vás vyskočí, je článek, který začíná nadpisem Anastasia je obdařena. A ten náhled, jak si dál není vidět, tak jsem to rozklik celý jako úplně hin z toho, co tam na mě vyskočí a naštěstí tam bylo pouze silným hlasem. Hezký odpoledne a parádní víkend, od pondělka zase snídaně šampionů a v úterý 19. pro vás budeme mít taky jednoho speciálního hosta. Kdo to bude, tak to si ještě chviličku nechám pro sebe. Mezi tím Miraj a za chviličku vám to povím.
1: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystaveno máme až 180 postelí.
2: Postele Losiná, tam den začíná. Postele Losiná, tam i usíná.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Ferma Park u Toma! Ferma Park u Toma! To nic nepřekoná! To je úplný zvířákový raj! Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
6: Ferma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
5: Jo, hurá!
6: Farma Park u Toma, CZ.
7: U Toma, tam to všechno začíná.
8: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
9: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
3: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
11: Život plyne dál.

Tohle jsou Coldplay pro vaši lepší náladu. Hezkou sobotu přeje Hit Radio FM+. V úterý 19. po 8. přijde Jindra Polák z kapely Jelen. Jeleni totiž chystají na letošní léto Jelen Festy. Sem k nám na západ Čech přijedou do Lokte, taky do Plzně, nebo třeba do Příbramy. A co nás tam čeká, tak to nám právě sám Jindra poví už v úterý ráno ve snídaní šampionů po 8. hodině. Možná, že budeme soutěžit i o nějaký ty lupeny, tak já bych to 100% poslouchal. Další hity před náma, užívejte odpoledne.

0: Pěknou sobotu všem, co jsou s náma, ať děláte naprosto cokoliv. Dneska je to hodně o hokeji, vlastně celý následující týden bude, ale je třeba zmínit ještě jednu zásadní sportovní událost. A to je poslední domácí zápas naší plzeňské Viktorky. Zítra v 17 hodin budeme hrát proti Jablonci. Od 14.30 ale můžete navštívit fanshop, kde se dají sehnat dresy v outletu, abych to vysvětlil, aby to nevyznělo úplně blbě. Zkrátka bude jakýsi doprodej za zvýhodněnou cenu. Tak jestli ten letošní dres ještě nemá, máte, určitě tam vyražte. Stejně tak jako na zápas o něco dřív, protože tradičně před Dusan arénou nebude chybět ani fotbalová fanzóna. No a doufejme, že zítra teda to skóre jasně připíše 3 body nám, i když ve finále už je to asi úplně jedno. Vstupenky ještě jsou, kdybyste chtěli vyrazit, plzeňskavstupenka.cz.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem inženýr Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti Intercora. Co stojí za jeho úspěchem v podnikání? Na čem si opravdu zakládá při stavbě obchodních center? A v čem bude výjimečné to nejnovější v Klatovech? Nejen to uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
4: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
5: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
1: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj.

Máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Parádní sobotu, 17. hodina je tu za chviličku, Bára nachystaná, dáme si aktuální zprávy, předtím taky pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na západě Čech nesou i dobrý zprávy, už jenom 3 týdny potrvá omezení dopravy na výjezdu z Teplý ve směru na Mariánky, objíždí se to přes Křepkovice, ale za 3 týdny už to bude všechno otevřené. Další info z dopravy, tak to čekáme od vás, WhatsApp 720 870 237.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
1: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápad

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Na západě Čech vyjedou nové vlaky. Do regionu totiž míří dopravce Leo Express a jeho typické černé vozy. Jezdit by měli na trase z Prahy do Plzně a cestující začnou vozit se začátkem platnosti nového zimního jízdního řádu, tedy zhruba v polovině prosince. Pořádně dlouhou procházku za sebou Máry z Bardy ze Šumavy. Došel totiž až na německou stranu Krušných hor. Vzdušnou čarou tak překonal vzdálenost 160 kilometrů. Podle odborníků jde o nejdelší mapovaný přesun rysa na našem území. IT firmy mění požadavky na své zaměstnance. Místo diplomů dnes stále více rozhodují praktické dovednosti, schopnost učit se nové věci a zkušenosti z praxe. Potvrzuje to i datový analytik Michal Španěl.
2: IT patří mezi obory, kde znalosti zastarávají výrazně rychleji než dříve. To, co bylo aktuální před 5 lety, dnes často nestačí. Firmy proto hledají lidi, kteří se dokážou adaptovat, průběžně se vzdělávat a reagovat na nové nástroje trendy.
1: Podle Španěla vzdělání zdaleka nekončí jen promocí. Čeští vědci schání dobrovolníky pro výzkum spánku. V online dotazníku uvítají odpovědi jak lidí, kteří trpí spánkovou poruchou, tak i těch, kteří žádné potíže nemají. Nekvalitní spánek má podle odborníků zásadní dopad na naši psychiku, také na imunitu nebo třeba na schopnost soustředění.
3: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Stejně jako dnes, taky zítra u nás bude hlavně oblačno nebo zataženo. Odpoledne místy i polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni. Ráno a dopoledne se ještě můžou objevit občasné přehánky.
0: Hit Radio FM+.
4: Poslední společná hodinka před náma, v ní trošičku zvolníme, jestli chystáte véču, ideální. Tady je Adele, užívejte odpoledne s náma.

Kygo a Hit Radio FM Plus je s váma a to víkendový nádhernou sobotu. Jedna velká kauza tohoto týdne konečně končí. Policie totiž dopadla pachatele, který ukradl na Českolipsku lebku svaté Zdislavy. Důvodem bylo, že se mu jaksi nelíbilo, jak je s ostatky nakládáno a že jsou prostě jenom tak leda byla vystavený. A tak je pro jistotu zalil do betonu. Ano, lebka je skutečně zalitá v betonu a odborníci se teď snaží jí dostat ven. Ne úplně leda byla teda zalitá. I když to leda byla v tomto případě, to je takový slovíčko, který tam dost pasuje. Jako. No, zatímco spousta lidí se teď momentálně pídí po identitě tohoto ledabilého zloděje, tak mě by asi úplně stačil výsledek IQ testu, který prozradí naprosto všechno.

Roze, Bruno Mars, ty nejlepší hity tady u nás na Hit Radio FM+. Lebka svaté Zdislavy, po tomto týdnu už ví celý národ, že něco takového existuje a kde to máme hledat. Pachatel dopaden, lebka nalezena a tak s největší pravděpodobností se vrátí teda zpátky. Já jsem se koukal, jaký tresty za krádež hrozily v době, kdy svatá Zdislava žila. Jo. Tak bylo to zhruba okolo roku 1220 a v té době bylo velice in za krádež jednak useknout ruku a pak taky věšet. A je to vlastně jako celkem symbolické, Barunka tady hezky poznamenala, že za krádež lebky o hlavu kratší. Na ten skutečný trest si budeme muset ještě chviličku počkat. Je tedy otázkou, kolik let se ve věznici všichni budou nad tím, jak blbej ten zloděj je.

0: právě tady, 10 minut od Plzně.
1: Farmapark u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
0: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle spokojeného prasátka.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Hit Radio.
4: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
5: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Radio FM+.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: hodiny a jsou hvězdí. Příští týden na západě Čech, vojáci a taky cvičení. Do Plzně se chystá totiž několik amerických jednotek, které tady budou nacvičovat v Křimicích, taky v centru Plzně. Můžete je potkat. A já bych vás chtěl hrozně moc poprosit, když budete příští týden ven, nezapomeňte si vzít pásek. Já nevím, jak je to možný, nějaký fyzikální úkaz, divnost, jako nedokážu to vysvětlit, ale když se na západě Čech objevují američtí vojáci, tak lidem záhadně padají kalhoty s trenkama.
1: Jak to?
0: No naposledy, když jeli po D5, pan měl celý holej zadek. Pásek, příští týden ven, jedině s páskem.

0: Jovi a Blaze of Glory, tady je Hit Radio FM Plus. Nádhernou sobotu, parádní odpoledne všem, co se dneska večer chystáte na hokej, tak zdravím takhle na dálku. Do celý dáme ještě třeba Nickelback, taky Al Farbena. No a s tím se loučím. V 18 hodin i aktuální zprávy. Mějte se krásně a v pondělí v 15 hodin se budu těšit. Ahoj. Hit Radio.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Radio už tento víkend.
3: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
4: Čau, Viktoriáni. V neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan Aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stá.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychiatričkou Luciou Vaškovou o dětských úzkostech.
1: Co já vidím u těch úzkostných dětí, že vlastně nemají v sobě ten oporný bod, o který by se mohli v sobě opřít, aby vyrazili do toho života, do těch náročných situací, že jsou vlastně v něčem zlomené.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
0: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Důsledky bytové krize v Česku ohrožují 10 000 dětí. Na základě průzkumu společnosti Siofaktor se u nás momentálně nachází zhruba 160 lidí bez stabilního bydlení. Více než 61 000 z toho jsou děti. Přestože řešení existují, neobejdou se bez zapojení vlády, píší to Novinky.cz. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalili do betonu a chtěli pohřbít. Uhynulá velryba u dánského ostrova Anholt je slavný keporkak Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kitovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno. A nakonec počasí. Zítra bude nejčastěji zataženo. V Čechách čekáme polojasno až skoro jasno. Ojedinělé se objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku pak bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším.
9: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry@ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM Plus.
1: Happy birthday.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Chata ve Mšeckých Žehrovicích u Rakovníka za 1 693 600 korun, penzion v Okrouhle na Praze Západ za 48 milionů, rodinný dům v Zábřehu na Šumpersku za 4 999 000, rodinný dům v Chyši na Karlovarsku za 3 miliony a pole v Boskovicích na Blanensku za 1 610 745 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Pneuservis. Plzeň Sever, pozor. Pneu Hájek je nově v Třemošné v Brožíkově ulici. Kompletní pneuservis pro osobáky i dodávky, prodej pneu i profi opravy aludisků. Volejte 608 245 211. Pneuhájek.cz.
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
1: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.

0: obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Interkora, staví nové obchodní centrum. Interkora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.

bude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: Noviny.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: rarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez